když se začal měsíc topit v řece Missouri, na suchej kašel zašel, to se ví. Mouchy jako salata tančili Charleston a krásný

otevření, že si vlastně zbytečná, jak malá piha skrytá pohledu.

0: Počúvam Nitrianske rádio 105,4.
1: Búrka, zotmelo sa, odkedy si není tu, ostal chlad.

0: Nitrianske rádio, rádio v Nitre, 105,4.
1: Než se utopím, loknu si z tebe, cestou ke dnu všechno smíš. Tvé struny rozezní javor i eben, a pak ten požár uhasíš. Opilý motýl kolem kroužíš.

Loknu si z tebe, cestou ke dnu mě obklopíš, pramen tvých vlasů a můj hřeben, klesáme spolu, stále níž, opilý motýl kolem kroužíš.

rada máš, za mňa sa vydáš. Jaj, Zuzka, Zuzička, krásna si ako ružička, sladké pery máš, keď ma boskávaš. Jaj, Zuzka, Zuzička, daj, že mi z tvojho srdiečka, ak ma rada máš, celé mi ho dáš.